0: Počúvate rádio Litera.
1: K obľúbenému Jadranskému moru, či dokonca pod jeho hladinu, vás, milé naše literáčky a milí naši literáci, prenesie rozprávková hra na motívy príbehu chorvátskeho autora Vladimíra Nazora Riasenka. Pre rozhlas ho zdramatizovala v roku 1970 Helena Kryžanová-Brinzová. Autorom hudby je Igor Bázlik a réžiu mal Mikuláš Bugár. Prajeme vám útulné počúvanie.

rozmotám tyhle kabely, klidně zrovna uprostřed vichřice, vypravím se za tebou. Až umyju tyhle hromady nádobí, klidně zrovna uprostřed pandemie, vypravím se za tebou. Až se prohrabu všema e-mailama, klidně zrovna uprostřed revoluce, vypravím se za tebou. Udělám si řidičák, osedlám si bizona, zamakám na sobě a vypravím se za tebou. Až vystřízlivím, až se oholím, klidně zrovna uprostřed kataklizmatu, vypravím se za tebou. Až dopíšu všechny písničky s přesezenýma nohama, vypravím se za tebou. Vypravím se za tebou.

0: Počúvate rádio Litera.
1: K obľúbenému Jadranskému moru, či dokonca pod jeho hladinu, vás, milé naše literáčky a milí naši literáci, prenesie rozprávková hra na motívy príbehu chorvátskeho autora Vladimíra Nazora Riasenka. Pre rozhlas ho zdramatizovala v roku 1970 Helena Kryžanová-Brinzová. Autorom hudby je Igor Bázlik a réžiu mal Mikuláš Bugár. Prajeme vám útulné počúvanie.

0: Jozef Leikert, Polcesta.
1: Tvoja tvár je zaroseným nebom. Stačí tak málo? A predsa sme na polceste k vytrvalým lepšom.